0: vor het snach lem agus an chinta on at the garner filler no atosu agus so taradi garu ta agus so bim a playlist on at the garner comma agus le sche kommen siglochan agus ta few on agriot no shunta fe na kommen star artul agus bíon crinú agóin chuilh líon agus téimi ar toras chuil réon. Le chéile, anadathe as na chunda éile go dína bhfuil síime go sa sáráteúil.
1: Agus tá samú seach na leis mte le do híomh nach mechtú tóíocht a nahentas na taide mar seo. Aachta se go déisrád mar seo háil hééis tríl.
0: Bhfuil chuir séonanta orm, nílis sem sin é.
1: Agus ní cheart go Ní cheart go gaidir teint as stóigh, agus tá sé cheart a go dúra dhéanantas go ghíine tá pléiles na pléilechaistí agus a pléileagraachtaí mar seo go hasíl.
0: Se, ach nílmid ní pléile rudig go sú le carúla ospidéil nó rudig mar sin. Tá si sin níos tóchtaí ar bhealach, ach stócha go bhfuilmid a pléile cúrsíile tá gar go bhaile agus Cursi vunin le kultúr agus slár mar sin de.
1: Agus rasúna bethe gaí na siúhaicil gúhí si be a grádam se nú a chul rás a gaítaid a fuí go dígur gór se bescéal a lahána.
2: Mar dead níor agus. Hm. Tran a bhúil gom hainu bí an. Já.
3: Hánig sé cunál níar a dúarinn.
1: Hánig?
3: Hánig,
1: hánig. Rúnda chulés go íon dobe hepa díacht a níar a dúarza.
2: Rúnda te ármat rá le tach a panúma de hain Bím sé de cuiste gíl hiar ein cuiste na rása na garachai. I mér de cuiste bhúna na rása i gíl hiar na garachai canavar, sgan ché dúid. Siar san sesca dí, sesca trí, sesca cair, sesca cóid.
1: Písa ma hóchan?
2: Písa ma hóchan. Cuiste gíl hiar eile bí, báin sgamra sér meg canal. Bísa í ma dél lachta bérl. Fúi gráð am hén, já, hann sé kynla nýjar dúarun, hannig, hannig.
1: Ach, maður þetta mennsir le Michael agus le Catherine, stess á aðeins hér?
2: Stess, sí, Eileen Davis, þú með dveið fokal beilir, Eileen Davis, það sann hann að það gárna, hann að það nefnir ekki. Sí, hann ekki nýjar agus rinja naglar le hans le Michael fúin jáur.
1: Ó, sé.
2: Það jáur gælum að fyrsinn, hann fúin jáur bálað. Agus hann að við sér skrýju, því múið ekki njá leið. Gwna swyr leith tri iawn o'r sgrif ddegi. Fi ddoch yn iawr o iawr y bawn. O ta'n iawr o tasu ag ti chetr yn cywnyn rwys yn y maniach. Da sio gos ag wedi bael y chlorn yn gael i fi.
1: Ond ti'n gael pisa ma?
2: O ta swyr leith tri o'ch o cwyg dyn y poch diolch sy'n iawr sy'n.
1: Gwys cedw i ta'n iawr sy'n eich ddim bach?
2: Bes i golau am siw môr eich ffarsyn.
1: O bes i siw golau am siw môr eich ffarsyn. Cynhaim ta'n iawr?
2: Ni'r cynnig sy'n ni'n wael yma yn ymchwyd o'r asgwylio na'n mynd sy'n gwych dynnu bel ar yna di. Ie,
1: fwy'n
2: ymwyd. Fe'n gyr a'n ymwch chi llir o'n hwch ddechrau. Ach, sy'n rhan o'r gweith mae yma.
1: Bydda, gwaith, na wna gyd i eisiau agos co'r gwrdd achos i ddys le chael yna gwy le Catherine Nihuni, le Sean agos le Michael Madden agos y gradam sy'n le brwna o maed o chari agos na wna gyd i eisiau agos go maed o chyb wrg na ddim agos bain i gi sasas agos bain i gi sasas a lo maed o
2: chyb
1: O, jyta rao go maed
2: o
1: Anna sfrsio na cwnnw
2: di Fe mwyt cwyoch dy siat o wael A ni'w bwyl ar ei Wa gyd i'n

Sinead Ben Chorafin un chin agun den chlár Sharon Shannon ag Curtis leis a glár sa niad na fúisioge na Márta on lóndof anu un chin ag Curtis leis a glár agus eit nain omed turhéis seacht agus tu géistach leis a glár niad na fúisioge báris brilib cunial an chuldadar libin is gomais an hocht ar maidin agus húlam gul cúrsi gomálib ar fad fudfad an daun sibse talín ednaid on na tíra éag súla ar fud an daun mílefáil sarúb aghol I dangwyl ma fi'n yn oran nhw ein ffisiciol y test sa web na bych drogol y beri gael I dangwyl am yr maedyn. Rosin Elzafdi ta enyn ish gynir isio agos pisa og ma o'n album ma fi'n twlwm bilwm. Rwy'n tam ysgol gwrrae gynir isio nish Rosin yn tia casa y wyr yn ngrost.

0: Tá ESB ag garú conas a gúchtítir an tír seo. A rís. Tríd an línra, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha hógá. Agus níos mó luchtarí óird cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Gaitú an bóhar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: For Sean Dontas Finnif T on SEAI. 8,000 euro lahaig in Shalu Bali. Chirja glunder er a chri. Agus tastian on SEAI, Dontas Finnif baile a hurt ditche choma. Kudish dachar de yontas inuv. Kurdig us rada he Finnif T SEAI. Le taqiach do realtas na heren, ha kaile hach termo is kanelecha evain.
2: Fod na heren ta taqiach di tehiach da tosi ag kauru le dina bog eis jach, erlish a hawail, aatsin akvna oiler kias, tacha kianach, No avjocht och har en nytt revolver. Fy hackjocht i tihjocht att tassi här en realtish. Tog till dig hela kuig hackjocht där le. Down kommer så dig in och att sich annach, eller kies, no a achoiru. Tackjocht i tihjocht att tassi. Hek kaulu lät, bogge es tjach. Tilla olish at gov.ie /starter-home-supports. Tjachterocht och realtis na herren.
3: Fagan en nytt jäsa dag om ids lörgar en järfad. O chrumaga kilörglan, o mullanga klunin. Aistrín gnólach dí na tíra seo spirid na héirin chug an ardán daunda. Agus nuair a éirín leo, bíon sé sin le brasú aile. Fostaíoch croithe, deisean a chur fáil agus saolta á bhéosú. Dár spreaga aistríní gan teor a bheith agan. Is cuma cá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí mu de thiar ag fású aile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éirin, The could you like nolach the Aidenacha ever a law in any grounder?
4: Tasha Vigasta Flair, RTE, Radio on the Gaia Sukta.
5: Bala Yari, we're good, false, quick no yacht the heel. In your Eden Glor. Tamud sa triúlag an sáin ina bhfuil portadúnain ag an sáru fai bhór hiúlu náirds a rastí a tá gera bohar garbachai a hiúl. Dúrt rialtas na héirin gúrt a da gobar gudí halach le reit a chál ar an sáin ina bhfuil muintir portadúnain agus tila dóntas go chúrsí funiv cadia ag an rialtas sinio. Fáin gilin, pléhmus na sgeltasin agus tila idir leo si hían agus a dó. Ach tana príf sgelta náisiúnta agus idir náisiúnta fai reirin is dosach ag cáita wálís.
6: Gwmenni ti rhyb. Ta startrwn i hwysgwr deirn Chris Bryan ty ffiliad fel ffyrstiniw heis o lawr te cogol gyfforti loch daib dyn y bretyni i liarfwl yr madyn. Dwi'n tra gwyl tenis môr yn yr ymcrwy gwrs gynnyn y sy'n hyn chwli ni i lan y chyn tiw nach filiwr yn y tyblod i fi dwysgwr deirn sy'n amsyr y cahw. Rwy'n eich ach yn eir wynt i'r twysgwr ty mili ti hylu yn y gwaib drwy lan y chael y lysyn aina sy'n wan yn laporod yn orysdych er wwr arwachu y reitych. Beis a lawr ti dy siala o'n ddychia o chyn tîf. Plew aines ffrod rhwng cri a criniw real ty si deach lai'n ynyw. Hwgat ar grau hi achdrwch a hel y mec yn tî leffys gyda si dangwyl y siwrwn i stod Chris Bryant fi'n mi hymdys y taidr nos yn eich agos y tawr dwr osdech agos gwyl chwle hanson gwydr idir gawl idir nos yn terfol fech yn llys yn ein ys y reitioch. Da ffisrwch anner bynnag na gordi i ffwyfer di gordi gwydwna union sych i a horla i sligach agos ymla clia. Ta drochwael yr aros cyn dimli yn y ffyhyd gwy si ffriw gordi a rhoed edlu dymal i lligi gwygwedi teis leffyd eisiau si trwy nhw'n y nie. Gordi ben os cyn dimli yn y ffyhyd gwy si gwydwna nwyd y hwn sifwy ti fwm o gahach y mael maenia y dwys gyrth flog clia hyn pwls ffi hyn wmed gyn ceher trwy nhw'n y nie. Ta cwrliais gochwyr yr ymwyrt acwb yn ospidil fwmant ymla clia. Ta na gordi gach ni rhen yn yma chôl ys acwb fi'n hwn sifwy y goli dangwyl y hwb. Bwye mi hai chine snim li an gus dau hyd gwyish agus inin denise chyr bli an ffihyd gwyish as rwma an agwchus yn fyrti mari fwy dim pish di horla ag y golacht ben her precast concrete a gwnde i wali i ne. Fi sied fosti chi ag y golacht la cwpla bli an agus fi sied y gobers y glos yn chyn i ne yn oed y horla yn tobwys di. Ta ffisrwch an erbon ag y nŵdra slawn ti agus sawfal tych dys y gos. Dwrt caher loch hwyl i bael y fyrra y gwnde i wali John Lihi gwyl y pobl cratia ag i tragod agos gwyl sy'n nis mes y ffos gwar gwrw ben chael o nid agos mohar nymrawg y marif y gobyd gwnchol o'ch tfresyn. Tá tiile deontais go chusaí funineh cadí go réalta san neomh chuid ráhíla euro breisir fall goghine a bheith sásta stoppagúsaid ala lena ddíe héh agus caidéal teasanú choras funineh in anhuiite úsáid. Don tadi tíochta James Brown a gira cad an réaltas freisin inniuh le leasa í dhéanar is céim fino Dr. Ugach goghine sean tíochta réiteach le lignar léas le údra seátiúla. Tá deontas 8 míli euro síró cháin le fáil fí le hálais na tíhi seo réiteach. Bén tadi gira go dúrí túsáhatis is céim seo go hihiúil siomruáin íntab le go mehir an anclúí le sbricunaí an réaltas le tíochta hulahar goghine éanar. Tá fergus ben cúisithe faoi bhré go aonseocht faoi bhin san achúir go rinnean trodaí Conor McGregor in aon cháis hivialta inar cintaí bheith faoi Nikita Hand a éagnú. Tugus Samantha O'Reilly, 8.5 agus Stephen Cummins, 9.5 os cóna cúirte dúithe im lá clíar maidin. Tá áirdú tú chuig stiúrthóir inchúisih poiblí go gur íon mhortar id ríal os cóir giúri sa gúirt chairúil chórda. Scuil machad bána iad ar chuinealachí géire agus beisead ar eis os cór na cuairte ríist nar bheits leabhar na fianaisí roi tísa gás. Tá stádas buí guithe fógraí gefig na heimsire goch cín go chundahéine agus stádas buí báistí go sí cín eile. Anic is stádas go hibhaim go chundahéin chláir chorcu chiarí limni agus fortláirge ag i héna chlog agus maris a go dtí naí nocht. Tá stádas buí báistí bhaidas go dtí naí nocht freisin i géirí a gorcu i bortláirge. Agus be stádas buí guithe a bhaim i ngáile a mhaí agus a slige chun sí.

0: tar agus an aib agus réiti ach pe aib an sin godóanda agus tá sé fás an in air mar tá sé Eorpata sin an a godóanda agus tena fahanar an céanna te nímó éileh daoine ar cogus te nímó pobl an agus caiimar a go bhfuil costas a ddílinn an stateas chud den ceist duna cholachtí drogaí na cholachtí leis móra níl sin sésta déirnoid Would you curl a file in Maragi now, which is Jenagolo Brabusas? So, 10-5 Chinon, I guess, Kamara Gulen, 5-6 Services, Lanty, Jenna Shart, Nihilene, Nanarechi, Ok, Ni Kesht, Ernaka Wine, Natan, is Kesht, Europe, Kesht, Dowanda, I guess, Kesht, Aragadish Kamai.
1: Kerkulior, Tan Fakovins, Internakur, Milama had a Sachtwellin, and Portuguese Tam, Omoji, a counseling in Shen. Nis nus dát éintiche ag tús na mísa. Fógríú an cás cuairte a tugu a gunne Lindsay Clancy is dát Massachusetts. Ina mí chríal a chair chín se ar dhúrei brehanna sa húrt ar chintal na mrá as a trúr clonne a wáru. Chá an húrt seachtaní in nie seachtaní a géistacht fíneise fuin gui a lífnítor ar wára an wohaid a trúr gásúr a bhí chúgliana, tríbliana agus ach mí guís a mí anáis gavíle agus a fichi trí. In jo, ba Lindsay Clancy a reis os cór cúrtse a plaimut át sa bhí sí maach an gudfor eritriel rístí nú an dúrfarcad a cosia. Wa lúmanis as Dorchester, Massachusetts le laut fin gás seo tamarín i chéad. Sa tichéad fáil sa warín? Warín, is cás harfa tragúdach agus harfa trúveljach a seanach a?
2: Ó, fangan cás ní sgalúna a Harlan seo a hannig Michigan tír seo an bheil íra. Gamor mor in ir smínins tú harla se a maile beag a cuinioch Zich amíle tí mag a chair warin seo at cún at cún chúis na farge at dine profession tan a gónaí dine captain gól at slán sáwalsa agus ní agus nar dere mar sin uirin tí bíl mad brianu ar at chi nú cantra chi níos bochta go darling na rudí seo na chul beidr na chun na sirvi sián a chóra bheá nach níl se da nénat.
1: Agus tóhigur grán scéal wad níos dramatúla a bhairín mar ialar chafád agus a hóg sér in gúrai a hecht a reis le brehúnas. Brennan se agur rán chud is múgan na gúraithe a glach leis nach rosí cintach mar ialar hinnis ínsine. Ach grá dyn nhoán nár chreid a meid sin nacha.
2: Well, nina sam a bechi nár chreid sin meid sin ach bhí sé sin hóg sé sin cás agus sif na ngásúr agus ní féidir darmad a dhéan ar agus tóhi ar fern an tríal ar fad agus sain a bhí a leanacht. Gwyrt i gra darmad bag nachtan taro nar ar fel a chwán mar gwrs ydy dîr wstach ar yn mawr galwr ar yn sicos i'r fresio agos na roi tisgyn sy'n sanyol i fiwyr agos dwi gybyn e'r horla agos ta si na clorina ta si bian ta si brison maratasi yn o'r ire ta glach si fragrwt gynnyrna si eisio yn yr honig cwyd ceilio ar eisiau
1: Agus rinn si eirach lafach rinn bá sain o warin. Chal si úsad agus
2: cosa. Agus rinn si eir. Ia, nín si gyrfa byw agus gdairn gawl si eir amion sin maratasi o chwyn. Ach, tasha agus eirisht, is rwyd o ffosach a yn ein ffobl ag gymol mor o hif nere fi'n lawrtar y ffosti byg ogo. Agus cepwng mi eisiau achrw ag ydw yw rai ôl y rysd a chwrlau chéle. Na chwyl ola sac o byd y gos sio.
1: Mae'r tan sgeil gwaet y fain gymor, yw gen gymor ar phobl ferycon na chwyl y wari?
2: Ta, agus rwyd o bod sgal sio sio solos ar y laid sierfisi agus tacu eich da taig Mae'r chi o gynnwag, mae'r chi ddyr eich i'r fran sio. Agus yn rhod stoigr, rhod ele y fi eisgych dwl fwy, bod altra fi'n sy, y ddela le mae'r chi o gynnwag, sy'n gaswyr ar ddil, sy'n gan gynnwag hospedel wada yn tra hamastan. Agus cael wahara, mae'r wan altra, ni fe'n yn y sir, agus tigyn mae'r chi o gynnwag, stohi nach ni feidir leat a fe fyrir nach gymunig fwy cynna mahu chan y tad mar gap yn chol o'n o posh sy'n byg o ta chol o'r cerd na chol yn y pectura ach ag dyr yn lai ta glior sierfisi gysgachiach da hasi nach

0: Skolje, tjönskenev och realtas na herren.
1: Nishkelte sport at RTE Radio Nogeltachta.
2: Bala Yuri, Sakur Naman, the Dusak Bore Agasta Panel Gahug, im notice fit enemy egg Priv Hochali in the public, the Carol Award, the Glyphilechanish Kali Hikoran on Down Ogun in the Kazakhstan on Visha Hogan. Ta Imnor Crystal Palace, Sinead Hapcraft, Tokishakan and Ben Algon Hied Ur, Ta Hapcraft and Ann Immers Good in the public, the Margaret Tobor Hodder Ishligich, a Mamo, Ta Katie McCabe, Agas Marisa Shiva, enemy Kenach Meshat Erfalgon Hied Glyphe, Margamisha the Moir Inri, Ta Denise O'Sullivan, enemy Homa. Ní bheith siad taistil go hastaine gon chéad chluifisin. Níl Taro Hanlon ná Saoirse sin Noonan ar fáil de bhar gortaíthe. Túra fud in na poblachta aí ar an Gazachstán sa géad chluifa hall in hastaine ar an aine an nuálá go dhéadh fómhaid agus ben dara chluifa eatrú a barcú chuíomh an bhar star gin. Agus má aidin lós na chluifisin túra sé aí ar an bolain nó ar an meilg sa chluifa ceannais coilíthe go chuir an dán in na dhéis sin. Cursi comógaíocht agus tá na hainm inniu chuáin go ghradam Royal Toga na bliana Foilsí. Tá chéargan iad ag na seinpiní Corca ar an liste tá denaras gaile enim ní, seisearas Cilchonne, cearas tobradáran agus tá enim inniu chuáin amháin an duine fáilte condemnchláir agus ag Port Láirige. Siad cearaí ní Rólan na gaile bheith agus Láran ní Cé agus Sorachan ní Cartanas Corca a tá hééis enim inniu chuáin aáil go imreoir sinsir na bliana. Fógrafúr na bóteirí ag ócáid bheits ar siúl a barcan chróca ar an saharan an tinola fichid go bhí na saon. Rugby agus ní bheith Max Deegan na Harry Byrne ar fáil go chugaláin da glyfa gunion na Sharks de Saran se hugain o an gortia cóhalaga gun vörts in na glyfa leis na Lions ar an Saran. Bina Lainey leis na Sharks hall a Durban de Saran se hugain ag lehuir eisiu cúg sa darabauta gun chrúiv rugby antia. Maidir leis na cúgi ille bheith connacht espaile gun na Benetan trunúna zahine cura tús leis an glyfa sin hall a Treviso ag caro gun hocht. Ar an Saran bheith olla espaile da glyfa le glas chú ag lehuir eisiu cúg agus túra cúga mún ai ar na Bulls a stáid hua mún a carúgan hocht ar an Saharan. Grahin chomundu chlas gael agus tasha dzefni ag fair ard wacha rorio grúgan gul cha gairi asan bel idzir kondai. Dimmer se gun irin hínchir gun chéduar hir agavir isi híneag agus tasha ar an bennel agus vís ar an bennel a grú cruif na heidan i fichi fichi cair. Tasha rateg James o Morgan as crosh viglinan gul cha hén a gairi asan bel idzir kondai chomma. Bei Cliff Amor ar siúl is stáid in fyrsí an nacht túr Míhal Brannach ai ar chelénin a Cliff Canis fwy'n lí minn a deg bí i ahrar na gaile fe cwrr tús as an Cliff Isin amohar na tra a carog an hocht. Y Brannach yn gyn gydyn dera siachtan agos is dera siachtan y omana y tan gaile yn dera siachtan y sio. So greif hyn siwr túr ma colin ai ar chiapach y tegol da saran johogyn ag lewyr isi cehir is stáid in fyrsí sa Cliff Canis di chali he. Y brif rhif hosir omana yn chundi bei Míhal Brannach le cile hyn sy'n mawt y carw canis da dŵn isi johogyn ag mewn le is stáid in fyrsí agos yn ian Cliff Isin amohar na tra im nofyr Cliff Carw Canis ele sy brif rhif hosir omana bei yn spidal la manis da crwc mwy ag carw gan do. Yn nôl yng Nghymru, yna sacri hyd efni hyn gyda bawt i lle chanys o grif hyn trwy o'n chwndau. Be gwydor lan i fawnnau'n trwnwnau dda Saharan Johogan y Borg Fycwl, be'n clyffysyn yn ar siŵl ag lehwyr eisiau siacht, agos tŵr yn nif cwnnel a'i ar gylan tŵlu dda dŵn o Johogan ag y cerchlog yn melach fe. Y bort lori gyda bein rhaen leis yn rwan wór, sy'n rhaid fawt i carw canys gwych rhaid fi'n trwy pelle o'n chwndau dda dŵn o siogain, cwrdd tŵs o'n glyffysyn ag y dochlog o barc i arachyd. Mae'n rwan siad gosiad trid gydyn o bawt i carw canys, ac mae'n chalyn siad gosiad y stech sy'n gomartys di chalu ag sy'n gwrdd fi'n trwy pelle na mi, be cwmwn Wolf Tone y ffair a oed sy'n mach y glyffau canys sy'n trwy pelle o'n chwndau i rist, nar y hwrs adai ar chrwc na lin chyd a dŵn o siogain ag y dochlog ag ynod bar ffewrs na mi. Agos rosi capel ar dzera, ta rosi y gorcynio och rosa tar y gortyn agus tan chéad rás a díirech tásin sin le coppla numad an os agus ben torach an rás sin am na bheith mar eist sin gidhfuir sportsaile hís nochta ag a cearach lag le cúna déjo.
3: Go mai gyda Tommy O'Hallin yn sin leis na sgilte sport is Jernany. Wel, ta sia cwy gwmwt si inni iddo yn eis agus be jes agaf eisiart yn achwyr le Logan Cantia. Sio srai cleraha a creulwyr y dŵs sy'n ynddi hedgi fwy chaiwlaeth Liam Fecin Iomara.